kde kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

0: Radio Český Baník.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává, pak na pouti nám klam.

0: telefonu, na tabletu či počítači
1: a také v digitální síti DAB.
0: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
1: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
0: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl.

si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří, jen já vstávám.

0: Deset prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Jsme Český Blaník.
2: A najdete nás i na síti všech sítí.
1: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
2: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

Ta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

hovorej dá tu výjimku za všechny hříchy světa. Už ke mně taky kráčíš.

0: písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB
0: i na webu radioblaník.cz.
1: Rádio Český Blaník.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: telefonu, na tabletu či počítači
1: a také v digitální síti DAB.
0: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
1: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
0: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: to...
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: A přichází do mě řík nebo svát, tančí píliška vaší, je můj pán.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
3: Které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
2: 3 ve 3.
1: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
2: 3 ve 3.
1: Na Českém Blaníku.

I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Písničky, které dobře znáte.
3: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
2: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
3: Český Blaník. V digitální síti DAB
2: i na webu radioblaník.cz. Radio Český Blaník.

0: příhodná písnička Jana Robová. Já ráda spím, no. Tak kdo by rád nespal? Komu se chtělo vstávat, co? Nehlaste se všichni. Mně teda ne. Ale možná se někdo mezi vámi najde, kdo už se nemohl dočkat, až dneska ráno vyleze z postele. Zdraví vás Vlasta Suk, posloucháte rádio Český Blaník. Je přesně 6, za okamžik si dáme čerstvé zprávy. No a pak třeba i o tu Bartošovou Léto. Taky zaspívá Petr Štěpánek Nesměloďko. Zlatou lásko, krásko. A Michal Tučí nás provede uličkami města Bakersfield.
1: Já každou noc stejnej sen mívám, vidím se tímhle městem jít.
0: Tak jdeme dál, hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
2: Maxi, Maxi, Maxi Dotace.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Na Českém Blaníku.
0: Teď po ránu máme většinou polojasno, během dne se ale zatáhne a na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky, jinde by mělo pršet spíše ojediněle. Večer začnou srážky ustávat a čekejme ubývání oblačnosti. Teploty od 12 do 17, tepleji na jižní Moravě až 18 a v 1000 metrech okolo 6 stupňů. Ale pozor, dneska přes den bude foukat.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Dobré ráno, u zpráv přeje Hanka Koterová. Kampaně a přípravy na říjnové volby vrcholí. Tento týden začnou úřady doručovat hlasovací lístky a vydávat voličské průkazy. Volby rozhodnou o novém obsazení radnic a třetiny horní komory parlamentu. K urnám lidé zamíří za necelé 3 týdny, 9. a 10. října. Výsledky se pak očekávají 11. dopoledne. Vláda se chystá zakročit proti vysokým cenám pohonných hmot. Litr nafty se na dálnicích a ve velkých městech už prodává za víc než 50 korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček konkrétní kroky oznámí dnes po jednání kabinetu.
8: V momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření.
7: Opozice ale kritizuje, že kabinet nepřipravil žádná dlouhodobá opatření. Do Českých Budějovic denně míří tisíce aut a kapacita odstavních ploch nestačí. Do 2 let hustému provozu v jeho české metropoli uleví nové obchvaty, propojení ulic i záchytná parkoviště. Třeba kamionovou dopravu z města odvede severní spojka, která propojí dálnici D3 s hlavním tahem na Písek. Nová kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce na Zlínsku se otevřela věřícím. Místní chtějí jejím prostřednictvím poděkovat za to, že na sklonku druhé světové války unikla obec vypálením. Dominantou kaple je zvonkohra se 40 bronzovými zvony. Ten největší měří na výšku zhruba metra a váží 500 kilo. A tím zprávy končí. Vám ještě jednou pěkné ráno.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 6 hodině, to je aktuální čas. Tak se nám ochladilo. V tuto chvíli se teploty pohybují od 12 stupňů na Moravě po 6 stupňů na severu a západě Čech. A tak si říkám, že by to chtělo na zahřátí jeden svařák, co říkáte. Tady ho máte. Skupina Harley, Vlasta Suk je s vámi, dneska spolu budeme vstávat a já vám přeji krásný start do nového pracovního týdne.

0: krásná písnička ze Zlatovlásky na Českém Blaníku. Pohádka i písnička z roku 1973. Mimochodem Petru Štěpánkovi, co by Jiříkovi ve Zlatovlásce, tehdy bylo 25 let. Tak já doufám, že vás písnička potěšila, že jste se vrátili do té krásné pohádky. Teď máme 6:45, posloucháte Radio Český Blaník a probouzíme se do pondělního rána s datem 21. září roku 2026. Dnes slaví svátek Matouš, tak blahopřejeme. V tento den v roce 1934 se narodil kanadský hudebník Leonard Cohen, opustil nás před 10 lety. V roce 1943 se narodil český komik Jiří Jumr, odešel v roce 2001. Kdo slaví narozeniny, tak to je česká herečka Daniela Kolářová, její rovných 80 a 64. má česká zpěvačka Pavlína Jíšová. Takže oslavence zdravíme, všechno nejlepší přejeme a posíláme další české písničky. Za chvíli třeba Michal Tučný v uličkách města Bakersfield a teď Leny a Lenka Filipová. Samotní nejsme nic. Dobré ráno.
1: Radio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Tam, kde končí všechny flámy, hospů...

skore však slyšíš country znít. Pódium pro všechny je k mání, v uličkách města Bakersfield.

0: České ráno
1: na Českém blaníku.
2: Bledě modře je život, nadepsaný sešit.

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když člověk

košeji hodí zmačkanou a na konci mu druhá vypadne. Vede modře je život nadepsaný sešit.

něco řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo ji v slzách

a život není jinačí. Bladě modře je život nadepsaný sešit,

0: se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list se obrací.
1: Krásná písnička na českém Blaníku, Pavel Dobeš a Bledě modře. Ještě 6 minut a bude 6:30. Já přeji dobré ráno. No a každé ráno v tomto čase se věnujeme pejskům. Co týden, to jinému plemenu. A dneska to bude, a v tomto týdnu celkově od pondělí do pátku, to bude bernský salačnický pes. Pojďme se zaměřit na jeho povahu. Má stále dobrou náladu a pozitivní vztah k životu. Ačkoliv je to velké plemeno, je velice oblíbený pro svou klidnou a přátelskou povahu. Je přirozeně vnímavý a poslušný, není vůbec agresivní a snadno přilne i k cizímu člověku. Proto i přes svou velikost a impozantní vzhled není dobrý hlídač. Je přátelský a velmi dobře se snáší i s jinými zvířaty. A bez problému se opravdu s nimi snáší, takže žádné problémy v tom nevidíme. Tolik tedy pár informací k tomu dnešnímu dni o bernském salašnickém pejskovi. Zase zítra další informace přihodíme a ještě nesmíme zapomenout, že dnes slaví pejskové se jménem Leo. Tak přejeme všechno nejlepší vašim mazlíčkům, aby to nebylo líto vám, kteří máte rádi kočičky a máte doma, tak je to taky Leo. Takže kocouři jménem Leo dnes taky slaví svátek. Za chvíli na českém Blaníku Olympic, 8. den, a taky Daniela Landa. Morituryte salutem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
6: Vy, vykat, avidon, vidra.
5: Avidon?
6: Jasně, avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
7: Ty má maminka.
6: No prostě všechno na jednom místě.
8: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
16: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
15: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy. Too comfortable to take off.
17: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: Daniela Landa, písnička původně, kterou zpíval Karel Kryl, Moriturite salutant. Posloucháte Český Blaník, je 7:30, k tomu 5 minut.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A s námi ve vysílání meteorolog Šimon Kolás z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Jasné, dobré ráno.
0: Prozraďte, jak to vypadá venku v tuto chvíli.
2: Aktuálně máme polojasnou až skoro jasnou oblohu a srážky se na území Česka nevyskytují. Teploty se pohybují od 12 do 7 stupňů Celsia.
0: Co ten dnešek?
2: Zbytek dne přinese postupně během dne proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, na ostatním území jen výjimečně. Večer bude oblačnosti i srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 17 stupni Celsia, na jihu Moravy až 18 stupňů Celsia. A ještě doplním, že pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr doprovázený nárazy větru okolo 55 km v hodině.
0: Tak jo. Moc děkuji, ať se daří a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: No a my pojďme zase hrát. Za chvíli Jana Kratochvílová, teď jedna ze Slovenska. Miroslav Birka, Atlantida.
1: Český Blaník. Celý den jenom česky. I slovensky.

0: Je 6:45 a na českém Blaníku zpívala Jana Kratochvílová první váhavé svítání.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, tento pátek míří blanické letní koncerty do finále. Těšíme se na vás v Prachaticích na jihu Čech a spolu s námi blanická kapela Olga Lounová, Petr Kolás a skupina Čechomoc. Vstupné se neplatí, sejdeme se na Velkém náměstí ve 4 odpoledne, tak přijďte, bude toho daleko víc, těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za chvíli Karel Gott, když muž se ženou snídá a docela ještě František Ringo Čech, já už jdu.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hermann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.
10: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
14: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: 3 ve 3.
2: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
1: 3 ve 3.
2: Na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.

0: co? Taky máte takové ráno, že si řeknete, já už jdu, ještě posnídám, vyčistit zuby a tak dále. No, občas to mám takhle. Kdo by neměl? Zvláště v pondělí, že jo, po víkendu. František Ringoček za námi, před námi další pohodovky. Po 7. hodině Václav Neckář, já ti zabrnkám. Halo, Habera zaspívá. Jediná znám můj svým. A nabídnu buty, mám jednu ruku dlouhou. Hrajeme české písničky, které máte rádi, teď je 7.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s tákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď po ránu většinou polojasná obloha, ale během dne se zatáhne. Na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky, jinde by mělo pršet spíše vzácně. Večer pak začnou srážky ustávat a čekejme ubývání oblačnosti. Teploty dnes od 12 do 17 a v tisíce metrech naměříme kolem 6. Ale pozor, leckde bude foukat, takže ta pocitová teplota bude ještě nižší. Tady je kolegyně Eliška Votrubová a jdeme na silnici.
9: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
10: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D3 na 79. kilometru u Tábora ve směru na Písek bouralo osobní auto. Narazilo do dopravního značení, tak tam dejte velký pozor. Nehoda je taky na D11 na 15. kilometru u Jiren ve směru na Jaroměř. Srazila se tu dvě osobní auta, očekávejte potíže. Přesuneme se na jižní Moravu na D1, na 208. kilometru ve směru na Brno u Holubic v místě dopravního omezení se srazila v levém pruhu 4 osobní auta. Očekávejte dlouhé zdržení a počítejte tu i s narůstající kolonou.
0: Tak Eliško, děkujeme, kdyby cokoliv můžete využít náš WhatsApp a namluvit hlasovku ze svých cest na telefonu 728 363 07. Pojďme na zprávy.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Ministři budou schvalovat návrh rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu financí Alena Schillerová by pak následně měla plány hospodaření státu představit. Původně navržený schodek 389 miliard korun by měl klesnout o jednotky miliard. Všichni ministři za motoristy a SPD by měli předlohu podpořit. Češi mají velký zájem o podzimní a zimní dovolené. Za hranice hodlá vyrazit zhruba 700 tisíc lidí. Oblíbené je Španělsko a Kypr. Další stovky tisíci plánují užít aspoň prodloužený víkend v tuzemsku. Podle hoteliérů i cestovních kanceláří se pomalu plní termíny i na jarní prázdniny. Odklizená auta nemusí vždy skončit na vrakovišti. V Liberci chystají dražbu autovraků a vozů s propadlou technickou. Kde a kdy akce proběhne, řekne mluvčí radnice Jana Kodymová.
12: Letos dražba proběhne v úterý 22. září v provozovně odtahové služby v Krokově ulici v Liberci. Samotná dražba začne v 10 hodin. Vozy nabízené k prodeji si zájemci mohou prohlížet na místě už od 9 hodin.
11: A letos je v nabídce 21 aut. Na jihu Čech žije nejvíce zvěře za posledních 10 let. Nejvyšší je nárůst u divokých prasat. Více zvěře znamená také větší riziko pro řidiče. S příchodem podzimu na to upozorňuje policie. Jen v jižních Čechách od začátku roku eviduje víc než 4000 střetů. A to je ze zpráv pro zatím vše. Teď už pokračuje Vlastík.
0: Ano, jsem s vámi. Zdraví vás Vlasta Suk. 5 minut po 7 hodině.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A mám jich pro vás opravdu spoustu. Třeba Petr Kolář vyznání, taky Michal David, já si koupím klavír, anebo Verona, ztracená bloudím. No a za chvíli to bude o písničce dne, spoustu zajímavostí se dozvíte o písni Žlutého psa, o Sametové. Tak buďte s námi, dobré ráno.

0: Petr Kolář, písnička Vyznání. Na Petra Koláře se můžete těšit na posledním letním koncertě našeho staršího bráchy Rádia Blaník už tento pátek. Další podrobnosti krátce popolední je v našem vysílání anebo na webu radioblanik.cz.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Ano, a Český Blaník pro vás má taky písničku dne. Dneska se dozvíte více informací o písni Žlutého psa Sametová. A více sám Ondřej Hejma.
2: Sametová má takovou docela složitou historii, protože úryvky toho textu existovaly už velice dávno, někdy v 80. letech, ale měly jinou hudbu a celá ta písnička byla úplně jiná. A já potom, když jsme po revoluci natáčeli jedno z našich prvních CDček, tak mi pořád scházela jedna nějaká písnička, jsem říkal, pozor, ten text je jako slibnej, kdyby se k tomu udělala nějaká jiná muzika, možná, že by to bylo dobrý. A tak jsem vzal ty první dvě sloky, přidělal jsem k tomu třetí, udělal jsem refrén, napsal jsem k tomu novou hudbu a Sametová byla na světě. Čili ona má kořeny někde v 70. letech, ale vlastně byla napsaná v letech 90.
0: No a co je podstatné, že koncert Žlutého psa si nedokáže představit, že by ta písnička nezazněla. Ano, Žlutý pes si prostě musí zahrát, protože vedle písničky Modrá je dobrá, je to jejich největší hit. A teď si ho dáme i tady na rádiu Český Blaník. Žlutý pes a Sametová pro vás.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
3: Vzpomínám, když tehdy před lety

kamiony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: kdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený a písnička Originál na rádiu Český Blaník. Marek se snaží být originální v mnoha věcech a to se mi líbí.
0: To se mi líbí.
1: Třeba letenská pláň letos neměla chybu, podle mě. Ale moc se mi taky zamlouval nápad, že v každém městě, kde Marek Ztracený v loňském roce vystupoval, po sobě zanechal ztracenou lavičku. Vy se na ní můžete posadit a zaspomínat na ty chvíle, které jste si s Markem na koncertě užili. Lavičku Marka Ztraceného najdete třeba na Sichrově, v Plzni, v Podštejně, v Kroměříži, v Mikulově, v Ostravě, v Hluboké nad Vltavou, v Ústí nad Labem a na mnoha dalších místech. Já myslím, že je to opravdu hezká myšlenka. A jak Marek uvádí na svých webovkách, je dost možné, že každá lavička bude psát své další příběhy. Bude svědkem prvního rande, první pusy nebo žádosti o ruku. Je to dost možné a za mě pěkné. Za chvíli na Českém Blaníku Palo Habera s písní Jediná, taky Buty a za 3 minuty bude 7:30.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
7: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
10: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
11: Radio Český Blaník.

0: Skupina Buty máme jednu ruku dlouhou za 6 minut 3 čtvrtě na 8. A teď si řekneme něco o tom, jaké nás čeká počasí dnes, zítra a dál.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: S námi ve vysílání Šimon Kolář, meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Jasné, dobré ráno.
0: Tak teď máme aktuálně většinou polojasno nebo jasno. Jak přes den?
2: Zbytek dne přinese postupně během neproměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, na ostatním území jen výjimečně. Večer bude oblačnosti i srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 17 stupni Celsia, na jihu Moravy až 18 stupňů Celsia. A ještě doplním, že pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr doprovázený nárazy větru okolo 55 km hodině.
0: A co dál v tomto týdnu?
2: Zbytek týdne přinese zejména v jeho první polovině převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Přehánky se budou vyskytovat zpočátku zejména na severovýchodě, ale postupně srážek ubyde. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 12 až 17 stupňů Celsia. Ty ranní postupně budou nižší, nejčastěji mezi 8 až 4 stupni, v Čechách při uklidnění větru kolem 2 stupňů Celsia a četné přízemní mrazíky. Od čtvrtka pak strážek i oblačnosti bude přibývat a zvolna se bude oteplovat až 20 stupňů Celsia.
0: A to je hezké. Tak já děkuju za předpověď, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
3: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.
0: Ano, je to tak. A tohle je Kristýna, si pre mňa best. Dobré ráno.

0: Radek Tomášek zpíval jen rock and roll, nic víc. Posloucháte Český Blaník, je 7:45, k tomu 1 minuta. No a teď zapřemýšlejte, koho byste chtěli potěšit s pěknou písničkou. No je to jednoduché, stačí si o ní napsat. Buď SMS-kou, nebo přes náš WhatsApp, napsat nebo dát hlasovku na telefonu 720-836307 a krátce po 8 hodině samozřejmě prvnímu z vás přáníčko splníme, tak do toho právě teď těšíme se na vás a po 8 hodině zahrajeme dle vašeho výběru. Ode mě už za chvíli třeba František Nedvěd a taky Petr Zámečníkov a Jiří Strnad. Jsme dva velký blázni.
1: Říkají jim medové matrace z propolisu. A já už vím proč.
2: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail Park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trail Parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do Trail Parku Klínovec.
13: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
15: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
16: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
15: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
16: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
15: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
16: www.cirkushumberto.com.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
18: Radio Český Blaník.

0: Ivana Vondráčková zpívala na rádiu Český Blaník. Doufám, že to víš, je 8 hodin a já doufám, že víte, že vám hrajeme do pohody i dnešního pondělního rána. Po zprávách, počasí a dopravě budeme pokračovat. Petr Spálený zaspívá.
1: Kdybych já byl kováře,
0: a taky Karel Gott, jdi za štěstím. A nebude chybět Naďa Urbánková, blondiák s červenou Bugatkou. Tak poslouchejte dál, hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
3: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
2: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak to vypadá v tuto chvíli, většinou ještě polojasno, ale během dne se má začít zatahovat. Na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky, jinde spíše vzácně, ale večer opět začnou srážky ustávat a čekejme upívání oblačnosti na polojasno. Teploty od 12 do 17, v tisíci metrech kolem šestky a k tomu všemu bude taky foukat nárazový vítr.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
7: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Komplikace čekejte před Prahou. Na dálnici D5 na 7,5 kilometru ve směru na Prahu došlo při dojíždění do kolony ke střetu 7 osobních aut, dodávky a minibusu. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a dálnice je zavřená. Provoz brzdí na 9. kilometru a poslední volný sjezd je na kilometru 10 Loděnice. Na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru od letiště na nájezdu z dálnice D6 bourala 2 osobní auta. I tady provoz zpomaluje. A komplikace čekejte na okruhu taky na východní části na 60,5 kilometru ve směru na Barandovský most. Stojí tu porouchaný osobák, i tady provoz brzdí.
0: Eliško, díky. Kdyby cokoliv, kdyby se dostali třeba do kolony nebo setkali s nějakou nehodou, můžete využívat náš WhatsApp Českého Blaníku, nahrát hlasovku na telefonu 720 83 63 07.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Vláda se chystá zakročit proti vysokým cenám pohonných hmot. Drahé palivo doléhá také na letecké společnosti. Ty ve velkém zdražují nebo omezují a ruší lety. Na tankování plné nádrže přepravního letadla v současnosti stojí 1 000 000 korun. Před rokem to vyšlo zhruba na polovinu. České lesy znovu silně ohrožuje kůrovec. Kvůli letošnímu suchému a horkému létu existuje riziko další kalamity, protože stromy jsou oslabené. Zaměstnanci lesních podniků proto porosty pravidelně kontrolují a napadené stromy těží. Pomáhají jim v tom také drony, dostanou se tak i do těžko přístupných lokalit. Dopravcům v Praze od zavedení nástupu všemi dveřmi v autobusech klesly tržby. Projekt měl od srpna 2025 urychlit odbavení. To se povedlo, zpoždění v průměru kleslo o 5 minut. Revizoři ale zaznamenali několikanásobný nárůst černých pasažérů a s tím souvisí propad tržeb o 35 milionů korun. Cestování s malými dětmi může být zas o něco jednodušší. V Hradci Králové totiž nově nabízejí 10 sdílených kol vybavených dětskými sedačkami. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
9: Prozatím se jedná o testovací projekt na půl roku s možností prodloužení. V Hradci Králové je v současné době k dispozici celkem 250 sdílených mechanických a elektrokol. Ta najdou cyklisté na 99 stanovištích.
8: Nabídka platí i v okolních obcích, jako je Vysoká nad Labem, Běleč nad Orlicí a Blešno. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte hezké ráno.
0: Tak ani děkujem.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 5 minut po 8 hodině. Vlasta Soku, vás všechny zdraví, přeju krásné ráno. Za chvíli splníme písničkové přání. Teď ale zpívá Michal Tučný. Tohle je Báječná ženská.

0: tohle byl první velký hit Lucky Bílé z roku 85, Neposlušné tenisky. Mimochodem, Lucka Bílá naspívala ku příležitosti 40 let od písničky Neposlušné tenisky. Naspívala písničku Neposlušné tenisky 2, ve které zpívá o neposlušných papučích. Asi jste už možná slyšeli.
1: Neposlušné papuče já mám.
0: A takhle zní.
1: Koupil mi jak svátku můj kluk sám. Přátelé mě na velkou party zvou.
0: Tak si myslím, že je dobrý nápad oprášit písničku a trošku poupravit text, na co říkáte. Máme krátce po čtvrt na 9, Český Blaník je s vámi a teď splníme další požadavek.
2: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, několikrát denně můžete vybírat a těšit své známé nebo sami sebe pěknou písničkou. Jednoduše na telefonu buď SMS-kou 728 36307 nebo nechat hlasovku na našem WhatsAppu. A máme tady nejrychlejší SMS-ku, kterou napsala posluchačka Žaneta. Moc prosím o písničku pro moji kolegyni a kamarádku Petru. Dneska to máme v práci až do 18, tak ti Petruško přeju, ať to utíká a večer nás čeká to slibované grilování. Už se moc těším, nemůžu se dočkat. Zdravím všechny posluchače Českého Blaníku a díky za pěkné písničky, Žaneta. Tak Žanetko, taky děkujeme. Samozřejmě zdravíme i kolegyni Petrušku, ať vám to v práci utíká. A tady už je Hana Zagorová. Dobré jitro.
2: Písnička na přání
3: na Českém Blaníku.

0: Standa Hložek, taky Petr Kotwald na rádiu Český Blaník. Sen můj, Alizin, krátce před půl devátou. Za chvíli třeba Činasky a jak se, či Vašo Patejdl a kně si moja. No a pak se dozvíte, jaké počasí nás bude provázet celým tímto týdnem. Tak buďte s námi, poslouchejte Český Blaník. Dobré ráno.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s tákem.
7: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.
9: Kráva, kráva, kapr, kapr.
10: Kapr, kapr, husa, husa.
11: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
12: Kruta, kruta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos.
13: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
15: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
16: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
15: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Vaše boty do trochu romantiky, rádio Český Blaník a kněz i moja. Za 6 minut 3 čtvrtě na 9. No a teď se opět spojíme s meteorologem.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Šimon Kolář s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno i vám.
0: Tak jak to dneska bude vypadat na obloze?
2: Zbytek dne přinese postupně během dne proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, na ostatním území jen výjimečně. Večer bude oblačnosti i srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 17 stupni Celsia, na jihu Moravy až 18 stupňů Celsia. A ještě doplním, že pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr doprovázený nárazem větku okolo 55 km hodině.
0: No a co po zbytek tohoto týdne?
2: Zbytek týdne přinese zejména v jeho první polovině převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Přehánky se budou vyskytovat zpočátku zejména na severovýchodě, ale postupně srážek ubyde. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 12 až 17 stupni Celsia. Ty ranní postupně budou nižší, nejčastěji mezi 8 až 4 stupni. V Čechách při uklidnění větru kolem 2 stupni Celsia četné přízemní mrazíky. Od čtvrtka pak strážek i oblačnosti bude přibývat a zvolna se bude oteplovat až k 20 stupňů Celsia.
0: Tak já moc děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: A my pokračujeme dál, Naďa Urbánková právě teď a pak i Petr Novák, Přátelství na Jintou.
1: České ráno na Českém Blaníku.

0: Trnovák s krásnou písničkou Přátelství lentou na rádiu Český Blaník. Je 8:45, k tomu 2 minuty a my teď zamíříme do vesnice roku. Tuhle anketu ovládly Poršice ze Zlínského kraje a tady je reakce pana starosty.
1: Jsem dojatý, jako to byla první věc, že my jsme si moc přáli vyhrát. Udělali jsme pro to hodně, vložili jsme do toho své srdce a proto nám tak záleželo na tom, aby jsme se nějak umístili a nějak ocenili tu naši snahu. Já jsem moc rád, že ti Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí, kteří se na tom podíleli. To je na tom krásné, protože to naše zapojení v rámci Boršic bylo obrovské.
0: Tolik tedy starosta Petr Dula. Porotu na Boršicích zaujala komplexní péče a obec a její obyvatele a taky bohatý spolkový život. Takže ještě jednou moc gratulujeme. No a Vlasta Suk se s vámi pro dnešek loučí. Za chvíli kolegyně Veronika Rážová a ode mě ještě třeba Jiří Štědroň nebo taky Jiří Šelinger. Léto s tebou. Za chvilku. Dobré ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a
11: To i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším.
13: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.

0: Matador.
1: Matador Jiřího Štědroně na Českém Vlaníku. 9:00 je tady zcela přesně. Veronika Rážová je s vámi a před námi další české písničky. Třeba jedna od Václava Neckáře. Těšte se i na Petra Reska. Život je film.
2: Život je film a to se nezdá. Ty v něm nejsi superhvězda. I když se chvíli vznášíš jako pták.
1: A taky to bude filmová od Karla Gotta. Krev toulavá.
3: Krev toulavá. Svátkou slama.
1: A to rozhodně není všechno. Přijde i Pepínovaněk s dalším rekordem z Pelžimova. A mnohem, mnohem více tady mezi 9:00 a 10:00 na Českém Blaníku. No a začneme s počasím.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Očekávejte, že teď bude ještě obloha polojasná nebo skoro jasná, postupně proměnlivá, převážně, ale taky oblačná. Očekávejte, že přehánky se můžou vyskytnout napříč celým územím České republiky. Teploty 12 až 17, takže nejenom deštník sebou, ale taky se pořádně oblečte. Za chviličku zprávy a ještě předtím doprava.
4: Za volantem s Českým Blaníkem.
5: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Na sjezdu z dálnice D35 na exitu 131 ve směru na Vysoké Mýto se srazila dvě osobní auta. Počítejte tu se zdržením, poskakovat budete zhruba půl kilometru. Nehoda je taky na D48 na 12. kilometru směrem z Nového Jičína na hranice. Jsou tu v sobě dva osobáky, zatím projedete bez zdržení. Komplikace stále hlásí D5, dálnice zůstává ve směru na Prahu na 7,5 kilometru zavřená. Při dojíždění do Kolony se tu srazilo 7 osobních aut, minibus a dodávka. Očekávejte narůstající zdržení. A na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru od letiště na nájezdu z dálnice D6 bourali dva osobáky, provoz tu zpomaluje, tak tam buďte velmi opatrní.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
9: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Začátek nového týdne přinese do Česka hodně oblačnosti, místy déšť a teploty většinou kolem 15 stupňů. Pocit chladu navíc zesílí čerstvý vítr. Po ránu už se můžou objevit přízemní mrazíky. Příjemnější počasí dorazí nejspíš o víkendu, kdy se očekává babí léto a teploty znovu vystoupají nad 20 stupňů. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem. Voliči obdrží hlasovací lístky do svých domovů nejpozději v úterý 6. října. Zpravidla to ale bývá dříve. Jak budou lístky vypadat, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: Hlasovací lístek pro komunální volby je specifický tím, že všechny volební strany jsou uvedeny v oddělených sloupcích na jednom lístku, často i obou straně. Tam, kde se souběžně konají i senátní volby, tak dostanou voliči sadu lístků, kdy každý kandidát na senátora je uveden na samostatném lístku.
11: Lístky senátní budou mít v prvním kole barvu žlutou a lístky pro volby do zastupitelstva obce budou šedé. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné pondělí.
4: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Dobré dopoledne, pondělí 21. září máme 9 hodin 5 minut. Vy posloucháte Český Blaník a to je skvělé, protože už za chviličku tu bude rekord od Pepína Vaňka. Taky Dalibor Janda, Václav Neckář a ještě předtím Maruška Rotrová. Skořápky ořechů na Českém Blaníku. Tak pěkný poslech.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Dobré dopoledne s českým Blaníkem, tohle byl Dalibor Janda a tohle bude Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tentokrát má pro nás jeden úžasný hasičský kousek.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejstaršího hasiče. Pan Josef Maštera se stal členem sboru dobrovolných hasičů v listopadu 1955 a ve věku 100 let a 2 měsíce je stále řádným členem, chodí na schůze a zúčastňuje se i soutěží a brigád. Gratulujeme k takovému úžasnému životnímu výkonu.
1: My tedy smekáme a Pepíno, děkujeme ti a těšíme se, co příště pro nás přichystáš.
0: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
1: Já už tu pro vás mám další české písničky, za chviličku jedna od Damiens, bude tu i Valdemar Matuška, anebo taky Petr Rezek. Ten je přesvědčený o tom, že život je film. Tak co myslíte? Je to tak? Posloucháte Český Blaník? Tak hezké dopoledne.
3: Máš před zkouškou?

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: tě rád. Tak to byli Damians, tedy bratři Křížkové na Českém Blaníku. Za chviličku bude 9:30, což znamená, že už se nám blíží ta doba, kdy si prozradíme něco o dnešku, tedy o 21. září. Počkejte si na to, nenechte si to ujít a do té doby si užijte kapelu Krištof anebo Karla Gotta.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost. Pro doma.
3: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmrahmen za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Prach, rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství České republiky v autokrosu. Přijďte fandit české autokrosové špičce a zažijte napínavé závody, burácející motory a atmosféru.

0: RAC Sedlčany, Alibor Pospíšil, Autodoprava, Zemní práce, Demolice.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
3: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na Fiat.cz.
4: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada, dotkněte se divočiny.
5: Rádio Český Blaník.
6: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: Asi do mě žít nebo sám, je můj pán.
5: Písničky, na kterých jsme vyrobili.

0: zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Vlak.
0: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Však to znáte, původně YMCA, no a tohle byl Pepa Laufer v pásek Midej na Českém Blaníku přesně ve 15:45. Dnes máme 21. září, to jste si možná všimli při pohledu do kalendáře. Nicméně, čím je dnešek významný, tak je to významná věc. Mezinárodní den míru. Ten se slaví oficiálně právě v tento den už od roku 2002, kdy ho vyhlásila Organizace spojených národů. Tenhle den je věnovaný posilování ideálů míru, taky nenásilí a zastavení veškerých konfliktů. Jinak často se také spojuje s výzvou k celosvětovému příměří a stišení zbraní na 24 hodin. Ještě prozradím, že existuje spousta různých akcí, které právě tento Mezinárodní den míru připomínají, takže pokud se třeba někde u vás na náměstí něco děje, možná, že to právě bude jedna z těchto akcí. Jinak před námi už jsou další české písničky, a já vám do 10. hodiny nabídnu třeba ještě Janka Ledeckého Jenom láska, anebo taky Mandraže a jejich Brouky. Už za chviličku na Českém Blaníku.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
5: Tak já jdu, miláčku.
6: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
5: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
6: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
5: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
6: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
7: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s tákem.
7: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.
9: Když potřebujete brýle, tak.
10: Pop, optik.
9: Když kontaktní čočky, tak.
10: Pop, optik.
9: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
10: Pop, optik.
9: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
10: Pop, optik.
9: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
15: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na Prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
18: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
19: Český blaník.
20: To je blaníček.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byla skupina Jelen ještě jednu noc. 10. hodina je tady, což znamená, že nahlédneme pod pokličku hodiny další, kterou opět budeme plnit českými písničkami, které máte rádi. A já vám můžu slíbit třeba Ivetu Bartošovou. Teresce Kerndlové už se blíží její velký koncert, no a tak si připomeneme její tvorbu také jednou pěknou písničkou. Bůh ví, že chci umřít vedle tebe stráží, jsme odhaleni. A těšit se můžete i na Ilonu Čákovou, bylo by to krásný. Yeah, bylo by to krásný, bejt bleskem nebo bouří. Bylo by krásný, kdyby nám svítilo sluníčko, tak schválně, bude svítit, anebo ne?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Určitě svítit bude, i když dnes ho příliš nebude. Očekávejte, že většinu dne bude polojasno, postupně oblačnost proměnlivá, s tím, že tu a tam se mohou vyskytnout i přehánky, které mohou být i četnějšího rázu. Teploty 12 až 17 stupňů. Na jihu Moravy se máte, tam máte zase o stupínek tepleji. Na Šumavě kolem 10, jinde na horách jen kolem 6 stupňů Celsia. A pozor, v noci bude pořádná zima. 9 stupňů až 4 stupně nad nulou. A pokud jste zvědaví na to, jak bude zítra, tak pojďme malinko prozradit něco málo o počasí během zítřejšího dne. Očekávejte, že bude 12 až 17 stupňů v maximech, proměnlivá oblačnost tu a tam opět s přeháňkami. Takže vlastně jako přes kopírák s dnešním dnem. Už za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky. Tak zůstávejte s Českým Blaníkem.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.

0: pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Mezi desetiletými dětmi sílí trend v péči o pleť. Inspiraci hledají na sociálních sítích. Nevhodná kosmetika může ale podle odborníků dětskou pleť nevratně poškodit a vyskytují se i psychické problémy související s obsedantním používáním velkého množství produktů na pleť, jak potvrzuje dermatolog Petr Arenberger.
1: Dětská kůže nebo kůže dospívajících vyžaduje speciální péči, protože je stále ještě citlivější. Ne vždycky je nutné o tuto kůži pečovat tak intenzivními prostředky, které jsou určeny pro dospělé. Zbytečně se kůže zatěžuje třeba látkami, na které se může vytvořit alergické reakce.
0: Problematický je například retinol nebo kyseliny používané v peelingových přípravcích. V berlínských volbách jasně zvítězila strana Levice se ziskem přes 25% hlasů. Druhá skončila CDU kancléře Friedricha Merce s 19% a třetí AFD s 16,5%. Aktuálně se spekuluje, jestli se kancléři Mercovi po těchto volbách podaří udržet u moci. Český obránce Dominik Badinka z Caroliny se střelecky prosadil v přípravném utkání NHL. Obhájci Stanleyova poháru ale na ledě Floridy prohráli 3-6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas podpořil výhru Koloráda nad Utahem 4-1 jednou asistencí. Tolik nejnovější zprávy, mějte krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré ráno vám přeje Veronika Rážová, nebo spíš dobré dopoledne. 10. hodina je tady 6 minut k tomu a za chviličku se společně vydáme do Liberce. Ještě předtím Pavel Novák, Vladimír Mišík a ETC, nebo Iveta Bartošová. Málo mě zná na Českém Blaníku.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Přes pod jsem skákal hrušky krást,

0: Pavel Novák a Úsměv medový na Českém Blaníku krátce po 10:45. Já jsem vám slibovala výlet do Liberce. Tak si představte, že právě tam budou mít ode dneška úplně novou sochu. A velice neobvyklou, ona bude dokonce svítit. Odhalená bude dnes večer na nároží radnice a o co přesně se jedná, to už nám poví sám autor díla Čestmír Suška.
1: Je to jednoduchý tvar, je to vlastně ocelová roura, která dosloužila svému účelu a já jsem se jí zmocnil a přemýšlel jsem, co z ní udělám a rozhodl jsem se, že udělám něco, co bude připomínat biblickou postavu Tamar z příběhu Genesis 38. Tamar hebrejsky znamená palma, takže roura připomíná vlastně palmový kmen.
0: Tak to bude krása. Tak pokud to stihnete se tam jet podívat na odhalení, je to skvělé, pokud ne, tak nebojte, u radnice má tahle úžasná socha vydržet zhruba rok. Tak příležitostí k vidění bude dost a tady už jsou další české písničky, třeba jedna od Teresky Kernlové.

0: Ilona Čáková, bylo by to krásný a víte, co by bylo taky krásný, kdybyste nás sledovali na Instagramu a na Facebooku. Nakonec na Facebooku už jsme dosáhli pěkného čísla, můžete se o tom sami přesvědčit. Najdete nás tam jako Český Blaník a stejně tak i na Instagramu. Každý den tam pro vás máme nějakou novinku, každý den něco zajímavého, zábavného, poučného a hlavně věnujeme se českým písničkám a českým interpretům, které máte rádi. Tak na to mrkněte Český Blaník na Instagramu i na Facebooku a teď už další české písničky. Jiří Korn s Helenou Vondráčkovou a nebo Jaroslav Uhlíř za pár okamžiků.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
7: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: Dny Merien Výsku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

Bou sem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

0: Tahle krásná písnička Neusínej od Petra Muka vyšla už v roce 2000 jako součást jeho nejúspěšnějšího solového alba Jizvy lásky. Tak já doufám, že jste byli s výběrem spokojeni, že jste si ji užili stejně jako já. No a pokud byste si přeci jen užili nějakou ještě trošku víc, tak máte šanci. Máte možnost už teď vzít do ruky telefon a napsat mi na 720 836307, jakou písničkou vám udělám radost. Tedy objednejte si svou oblíbenou písničku na přání, za půl hodinky vám ji zahraju. Do té doby můžete třeba ještě promýšlet, která že to bude a taky pro koho bude a proč pro toho dotyčného tu písničku necháme zahrát. Cokoliv máte na srdci, napište mi nebo nahrajte pomocí WhatsAppové aplikace jako hlasovku na číslo 720 836307.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
10: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
9: A auto. Financování výhodněji než dřív.
10: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Ne, můj oblíbený hrnek.
12: Tak tohle není dobrý začátek dne.
13: No to snad ne.
14: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
15: Alegria dny jsou tady.
14: Se slevou 7% na zážitky.
15: Zážitkové restaurace.
14: Pobytové zážitky.
15: Adrenalin.
14: Automoto a mnohem víc.
15: U nás si vybere opravdu každý.
14: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
15: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
18: Rádio Český Blaník.

0: oblíbený duet 80. let Karel Gott, Marcela Holanová. Čau, lásko, na Českém Blaníku. 11. hodina je tady a já vám můžu slíbit, že v příští hodince tu zazní třeba Lenka Filipová. K výškám se vydáme s Olgou Lounovou. A o dlouhej kouš se postarají činasky. A já vám přinesu aktuální počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak podzim je tu a s podzimem je tu taky podzimní počasí. Jak jinak si to vysvětlit? Očekávejte, že dnes se na celém území České republiky tu a tam bude vyskytovat déšť. Místy může být i silnější. Teploty 12 až 17 v maximech, na jihu Moravy až 19 stupňů. Na horách jen kolem 6 s tím, že na Šumavě bude o něco tepleji, 10 stupňů Celsia. Čekejte, že v noci se nám potom ochladí a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 9 až 4. stupněm Celsia. Zítra přes den pak čekejte něco mezi 12 až 17 stupni. Už za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Chtěli jste si někdy zkusit Nordic Walking, břišní tance, step, veslování nebo toužíte vylézt na lezeckou stěnu? Přijďte 23. září do Parku Přátelství v Praze na Proseku a otestujte, co vám půjde nejlépe. Akci pořádá Liga proti rakovině Praha, která chce motivovat Čechy, aby žili zdravěji. Více na www.lpr.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Pohodové pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje zpřísnění pravidel prodeje alkoholu. Zákaz večerního prodeje ale zatím nemá podporu koaličních partnerů. Motoristé a SPD chtějí sázet hlavně na prevenci. Ve hře jsou i další možnosti, třeba omezení reklamy nebo online prodeje alkoholu. O2 má v Česku problémy s dostupností svých služeb. Tisíce zákazníků hlásí především výpadky mobilního a pevného internetu. Potíže se podle serveru Down Detector objevily během dopoledne. Hlášení rychle přibývala, informuje o tom server novinky.cz. Po celé České republice startují podzimní srdíčkové dny. Jde o tradiční veřejnou sbírku, která pomáhá nemocným dětem prostřednictvím výtěžku z prodeje sbírkových předmětů. Kde si je můžete zakoupit, říká ředitelka organizace Život dětem Maria Křepelková.
1: Do ulice vyrazí studenti středních škol a učilišť a budou nabízet kolem jdoucím naše sbírkové předměty. Pokud náhodou kolem jdoucím nepotkají naše dobrovolníky, tak je možné se podívat na naše webové stránky a buď si zakoupit některý z předmětů na e-shopu nebo přispět darcovskou DMS.
0: Další podrobnosti o sbírce najdete na webové stránce životdětem.cz. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před prvním srazem změnit nominaci. Zraněné Davida Zimu a Denise Višinského nahradí dva nováčci. Ondřej Kryčfaluši ze San Giloa a křídelník Mladé Boleslavy Martin Schubert. Vedení nároďáků to oznámilo na webu Fotbalové asociace České republiky. Byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A za chviličku jedna, kterou má rád někdo z vás, tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 728-36307. Do té doby Petr Spálený, Lenka Filipová a nebo taky Krištof. S těmi zavítáme do Hollywoodu. Přeju vám pohodové pondělní dopoledne s Českým Blaníkem.

0: Český Vaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Ano, ano, je to tady písnička na vaše přání, o kterou si tentokrát napsala Pája. Ahoj do rádia, prosím, zahrajte všem, kterým chybí další den víkendu. Já jsem teď tak unavená a to mě čeká dlouhý týden. Moc prosím, zahrajte mi pro radost mou oblíbenou od Heleny Vondráčkové Lásko má já stůňu. A taky pro všechny lenochy, kteří by radši místo práce měli ještě víkend. Tak my vám přejeme, ať se v té práci alespoň tou písničkou trošičku proberete, no a poslouchejte i dál Český Vlaník, protože já věřím, že i další písničky vám udělají dobře. Tak hezký poslech a děkujeme za výběr.
1: Písnička na přání
0: na Českém Vlaníku.

0: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
1: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
0: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
1: Aha, zase nějaká novota?
0: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
1: Co vám říkali?
0: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
7: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
7: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
8: www.cirkushumberto.com.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
10: Posloucháte Český Blaník, tohle už je úžasná Věra Martinová. Pokud byste ji chtěli vidět někde naživo, tak víte, že máte možnost. Slaví totiž 40 let na scéně, takže nejbližší termín 26. listopadu v Kolíně.

0: Posloucháte Český Blaník a to děláte dobře, protože já tu pro vás mám naprosto unikátní možnost, jak strávit den. Říkám schválně den, protože začalo to už v 10 a končí to v 10. A to všechno, o čem mluvím, je slavnostní odhalení lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí v Praze. Celá ta akce se koná pod záštitou magistrátu a samotné odhalení proběhne v 15 hodin. A to za účasti primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. Na místě bude přítomna i Dagmar Havlová a další hosté z kruhu přátel a spolupracovníků Václava Havla. Celodenní program proběhne k 90. výročí narození našeho bývalého prezidenta a nabídne nejenom debaty, setkání s osobnostmi spojenými s Václavem Havlem, ale také výstavu Praha Václava Havla a čtení z jeho textů ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Jinak těšit se můžete i na koncerty, například zaspívá Aneta Langerová, Leona Machálková, The Plastic People of the Universe a nebo kapela Svatopluk. To všechno, celý ten program je pro vás přichystaný zdarma. Takže pokud chcete zavzpomínat na Václava Havla, obdivovat lavičku a ještě se pobavit a zároveň poslouchat dobrou hudbu, tak to všechno se děje dnes na Mariánském náměstí. Užijte si to, stejně tak si užívejte s námi další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Pavla Bobka a nebo Hanku Zagorovou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Půjdeme na Sněžku?
7: Já chci hlavně na kolo.
8: A co ta herní krajina?
6: Jo, a taky chceme na Bobovku.
7: Babavku, babavku, babavku.
8: To nemůžem dneska všechno stihnout.
9: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
10: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
15: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
16: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Knihovna Maitreya.
19: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
18: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitrea.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
20: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
21: www.projektantbudoucnosti.cz
22: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
23: Český Blaník.

0: Písnička, která zazněla i na koncertě Dua Lipy v Praze, no a kterou si mimo jiné i báječná zpěvačka Eva Farná s Duou Lipou střihla na ostří nože na Českém Blaníku. Je tu pravé poledne a po něm vás tady u nás čeká třeba duet z Zdenky Lorencové s Honzou Přeučilem.
1: Proč žiješ rád? Řekni.
0: Taky Petr Kolář Jednou nebe zavolá. A nebo Malagelo Ivana Hlase. Už za chvilku zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tyto dny budou jak přes kopírák. Očekávejte, že během dneška naměříme v maximech kolem 17 stupňů Celsia, jen na jižní Moravě bude o 2 stupínky tepleji. V noci se pak ochladí na 9 až 4, zítra přes den 12 až 17, na horách jen kolem 7. Očekávejte, že pršet má dnes i zítra. Za chvilku slíbené zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
3: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
2: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Příjemné pondělí, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Začátek nového týdne přinese do Česka hodně oblačnosti, místy déšť a teploty většinou kolem 15 stupňů. Pocit chladu navíc zesílí čerstvý vítr. Po ránu už se můžou objevit i přízemní mrazíky. Příjemnější počasí dorazí nejspíš o víkendu, kdy se očekává babí léto a teploty znovu vystoupají nad 20 stupňů. Voliči obdrží hlasovací lístky do svých domovů nejpozději v úterý 6. října. Zpravidla to ale bývá dříve. Jak budou lístky vypadat, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
9: Hlasovací lístek pro komunální volby je specifický tím, že všechny volební strany jsou uvedeny v oddělených sloupcích na jednom lístku, často i obou straně. Tam, kde se souběžně konají i senátní volby, tak dostanou voliči sadu lístků, kdy každý kandidát na senátora je uveden na samostatném lístku.
8: Lístky senátní budou mít v prvním kole barvu žlutou a lístky pro volby do zastupitelstva obce budou šedé. Slovenský premiér Robert Fico čelí ostré kritice domácích médií kvůli svým výrokům o závazcích Slovenska v NATO. Deník N ho označil za zbabělce, lháře a zrádce. List SME zase varuje před oslabováním principu kolektivní obrany NATO. Fotbalisté pražské Slávie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body. To byly nejnovější zprávy. Přejeme příjemné pondělní odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, posloucháte Český Blaník, je s vámi Veronika Rážová a za chviličku vám prozradím, kde se můžete těšit na další letní koncert. Do té doby třeba Iveta Bartošová. Dej mi ruku.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Michal Tučný, Zdeněk Rytíř, já nic, já muzikant, no a muzikanti, ti budou na dalším letním koncertě. Pojďme se na to podívat, kdy a kde.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Je to tady další týden a další letní koncert Rádia Blaník. Tentokrát v pátek, tento pátek 25. září, za vámi přijedeme do Prachatic. Začínáme ve 4 hodiny odpoledne na Velkém náměstí a těšit se tam můžete na vystoupení Petra Koláře, Olgy Lounové a dorazí i Čechomor. A samozřejmě i naše blanická

0: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
2: Krátce po čtvrt na jednu pokračujeme za chviličku Olympic Eláně, anebo taky Petr Kolář. Ano, ten, který taky vystoupí v Prachaticích už tento pátek.
3: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou nedostižnou tvář.

0: si.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Český Blaník. Český Blaník.

Tak to byla kapela Olympic dřív, než se setmí. Tak si představte, jaký objev já jsem dnes učinila. Určitě znáte písničku od Jiřího Schellingera, jmenuje se Léto s tebou. A víte, že se dočkala nové verze? Úplně zcela nové verze. A víte, kdo jí má na svědomí? Mladý talent, který se říká Sofian.

0: tebou.
1: A za mě se mu tedy opravdu povedla. Nakonec zvuk nechal téměř původní, styl je taky skoro původní, hlas jiný, takže originální, krásná písnička, oblíbená od Jiřího Schellingera a věřím, že si ji oblíbíte i v této verzi. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku Hanka Zagorová, Ivan Hlas anebo Mirek Černý.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
3: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
2: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Zeman.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
8: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
9: Yeso!
8: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
17: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

prázdniny dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce, ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se stala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím,

0: Tak Karel Gott a Gabriela Gunčíková, to je něco jako my dva s Michalem Krusberským, taky nás nic nezastaví.
1: No přesně, my to valíme před sebou, ty české písničky, které máme rádi, že jo?
0: Je to tak, já mám velkou radost z toho, že se chystá další letní koncert, já už jsem o něm mluvila, já si myslím, že posluchačům ho budeš připomínat určitě i ty.
1: Budu.
0: Ale s tebou se dočkají i písničky dne, písničky na přání, přijde i Pepínovaněk a dneska je to tedy unikát, to se těš.
1: Jo, tak to jo, jsem zvědavý, to jsem zvědavý.
0: Tak já doufám, že se těší i naši milí posluchači, užijte si to tady s Michalem až do 18. hodiny a já se na vás budu těšit. Pozor, zítra už úderem 6.
1: Jestli vstaneš.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Už víš, co máš s tím ramenem?
13: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
12: Takže musíš zase někam jinam.
13: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
12: To bych taky potřeboval.
13: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
14: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
17: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
18: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
19: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: No, kdybych na to měl navázat, tak bych řekl, že kolegyně Veronika už také zvedla kotvy, jak teď zpívali Rangers na Českém Blaníku, a už vás všechny zdraví těsně po 13. Michal Krosberský. Za chvíli Anaka, Noc na zemi. Taky se těšte na Marušku Rotrovou a Jiřího Bartošku, Klíč pro štěstí si dáme. No a pokud máte dneska náročný den, tak po práci si dáme i vínko a kapelu Činasky. A budou i další české písničky, které máte rádi. Hned po zprávách pokračujeme.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude vesměs proměnlivý s oblačností na severu a severovýchodě. Máme čekat až zataženo. No a jsem tam také s přehánkou. Teploty nízko, 12 až 17 stupňů a na horách kolem sedmičky. Jen na Šumavě bude teplej, tam naměříme až 10 stupňů. Teď další zprávy a Vladan Hýl s nimi ve studiu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ministři před dnešním jednání vlády neupřesnili, jaký schodek bude mít schvalovaný státní rozpočet na příští rok po koaličně dohodnutých úpravách. Návrh počítal původně s deficitem 389 miliard korun. Podle závěrů koaličních jednání by se měl snížit o jednotky miliard. Mladí lidé získávají nové příspěvky na zdraví. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra od října rozšíří nabídku pro pojištěnce od 15 do 26 let. Na co všechno budou mít nárok, ví mluvčí organizace Lucie Krauzová.
8: Nově mohou získat až 2000 korun ročně na antikoncepci, až 1500 korun na zdravotní prohlídku před autoškolou nebo až 500 korun na sportovní výživu. Vybrali jsme oblasti, které odpovídají tomu, co mladí lidé v tomto období života skutečně řeší.
7: Pojišťovna příspěvky spojila s prevencí a chce mladé motivovat k pravidelným prohlídkám. Jednoho mrtvého a tři zraněné si vyžádali noční ruské útoky na obytné domy a železniční infrastrukturu na jihu Charkovské oblasti. Informovala o tom ukrajinská státní služba pro mimořádné události. Už dříve oznámila, že v noci na dnešek Rusko podniklo rozsáhlý dronový útok na Záporoží, který zranil 5 lidí. Americký hamburger přestává být levným jídlem. V New Yorku, Washingtonu nebo Kalifornii už není výjimkou burger za $30, tedy více než 600 korun. Hlavním důvodem je prudké zdražení hovězího masa. Americké chovy sužuje dlouhodobé sucho a počet kusů skotu je nejnižší za 75 let. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, pokud máte pošmourné odpoledne, tak i tam vám přejeme, ať se brzy vyjasní, nebo ať máte aspoň dobrou náladu. Michal Krosberský už je s vámi 4 minutky po 13. Za chvíli vás vezmeme do Zlínské zoo, řekneme, co je tam nového, ale teď Tomáš Klus od nás. Když si

0: 13 minut po 13. Anaka a Noc na zemi. A teď už míříme do Hodonína. Tamní zoo totiž zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Přispívat můžete samozřejmě i vy přímo, když tam zamíříte na návštěvu, a to při zakoupení vstupenky. Jak to přesně bude fungovat, to nám řekne mluvčí zahrady Ivo Censinger.
1: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě a naše zoo se i jako člen Evropské asociace dlouhodobě do různých programů zapojuje. Tato sbírka ze vstupného, na které se zaplacením vstupenky podílejí i sami návštěvníci, má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá, adresná a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
0: Ano, takže ještě jednou si to shrneme. V Hodonínské zoo můžete zaplatit buď klasické vstupné, anebo vstupné, které je o 3 koruny vyšší, a to je právě ten váš příspěvek. A já myslím, že 3 kačky to je úplně nic. Takže přeju zoo, ať se daří, a vám dál hrajeme české písničky, které máte rádi. A jsou tady samé dvojice, Marušku Rotrovou a Jiřího Bartošku, už jsem avizoval na začátku hodiny, a teď si dáme Jiřího Helekala a Víťu Vávru. Kamarádi, hrajem dál.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl.

0: Tak tohle byly Brontosauři a jejich Šafrán a řekl bych, že dneska máme sluníčka venku taky tak trošku jako šafránu. Tak aby jsme ho měli víc, tak si za chvíli dáme Helenu Vondráčkovou a Jiřího Korna, bude jejich sluníčko a bude i modrá zem Petra Reska. Tak si na to počkejte a přejeme pohodové pondělí.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Trubky troubí, vstávat se má.
5: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Slyšte, slyšte, poddaní, tady je váš král Karel IV. Přijměte pozvání na karlštejnské vinobraní. Na hradě Karlštejně i v Podhradí vás čeká historický královský průvod, kejklíři, hudebníci, ohnivá show, i skvělý burčák a dobré víno. Karlštejnské vinobraní už tuto sobotu a neděli na Karlštejně. Mediálním partnerem akce je Rádio Blaník.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
9: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
8: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
9: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
10: Maxi Dotace.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na Fiat.cz.
14: Rádio Český Blaník.
15: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Vlasta Redl s Bohem Galánečko. No tak s Bohem Vlastíkovi a teď další letní téma, když dneska se nám ta obloha sem tam tak mračí. Hlavní vlna dovolených je pravda už za námi a teprve teď začínají vyrážet na dovolené ti, kteří chtějí právě v těch podzimních plískanicích někde za sluníčkem a ohřát se, že jo? Tak opatrně, abyste nedopadli jako jeden senior v Řecku. Tam totiž jedna hádka kvůli lehátkům přerostla v potyčku, do které se zapojili dokonce i svědci a další lidé na pláži. Muž, který byl právě tady na pláži se svojí manželkou, tak během té potyčky pravděpodobně utrpěl srdeční zástavu a zemřel. Tak to vidíte, jo? Kvůli lehátkům už se dokonce i umírá. Já nevím, někdo by měl vymyslet nějaký zajímavý rezervační systém, jak to s těmi lehátky jako vyřešit, ať to nemusíme řešit naopak každý den tím, že tam hážeme ručníky, necháváme tam sedět děti a střídáme se a podobně. No je to takové nedůstojné, vidíte. Tak snad do příští sezóny už něco vymyslí a my si teď dáme to vínečko. Přijdou Činasky a bude i Iveta Bartošová Útoč láskou.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
9: Rádio Český Blaník.

0: Tak touhletou mimořádnou linkou jsme se svezli pomaličku až ke 14. hodině. Hanka Zagorová za námi a před námi další odpolední vysílání a hlavně taky kapela Slza a fotky. V plánu spousty dalších mil. Dorazí i kapela Turbo, kdo z nás je vinný. A ještě nabídneme krabičku sirek a Dalibora Jandu. Prostě české písničky, které máte rádi. Tak za chvíli pokračujeme.
1: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
4: Křížovky si koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude proměnlivý s oblačností na severu a severovýchodě až zataženo a tam se také vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer máme čekat ustávání srážek. Jen na tom severovýchodě a východě budou ty srážky ubývat pomaleji. Co teploty? 12 až 17 stupňů na horách kolem sedmičky a na Šumavě až 10 stupňů Celsia. Teď poslední odpolední zprávy, které připravil Vladan Hýl.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy s Vladanem Hýlem. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje zpřísnění pravidel prodeje alkoholu. Zákaz večerního prodeje ale zatím nemá podporu koaličních partnerů. Motoristé a SPD chtějí sázet hlavně na prevenci. Ve hře jsou i další možnosti, omezení reklamy nebo online prodeje alkoholu. Operátor O2 hlásil od dnešních 9 hodin dopoledne výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásili uživatelé z celého Česka prostřednictvím služby Down Detector. Firma výpadek potvrdila na síti X. Křížek může zamíchat pořadím kandidátů. V komunálních volbách totiž lidé nemusí vybírat jen celou kandidátku, ale můžou podpořit i jednotlivá jména. Čemu dávají přednost, říká politolog Jan Kubáček.
9: Ukazuje se, že poslední dobou čeští voliči chtějí akceschopnou většinu na svých radnicích a obecních úřadech a proto čím dál více si oblíbili velký křížek, neboli podporu celému týmu a tím pádem i důraz na silnější mandát a možnost prosadit více.
8: V praxi tak volič může dát hlas celé kandidátce a zároveň vybrat konkrétní kandidáty z jiných uskupení. Nemusí se tedy držet pouze jedné volební strany. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel před prvním srazem změnit nominaci. Zraněné Davida Zimu a Denise Višinského nahradí dva nováčci. Ondřej Kryčvaluši ze San Giloa a křídelník Mladé Boleslavy Martin Schubert. Vedení nároďáků to oznámilo na webu Fotbalové asociace České republiky. Tolik nejnovější zprávy, mějte krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli vám taky prozradím, kde byste mohli něco udělat pro své zdraví, ale nejdřív si budeme hrát Davida Dejla za chvíli a teď Slza a fotky. Michale, s vámi, hezký den.

Tolik Turbo, 15 minut po 14. hodině a písnička Kdo z nás je vinný. Já doufám, že nikdo. Každopádně, pokud ve středu budete si chtít něco udělat pro zdraví, tak víme, kam byste měli vyrazit, a to do Parku přátelství na Pražském proseku na akci zvanou Vykročte s ligou ke zdraví. Ta akce tady bude probíhat od 9 do 19 hodin. V rámci téhleté akce na vás čeká 1000 kroků ke zdraví, také ale lezecká stěna, surfařské simulátory, lukostřelba, skákací hrad a další trenažéry, které si budete moci vyzkoušet pod dozorem právě odborníků, takže některé děti tam třeba objeví něco, co neznají, a pak je to začne zajímat a konečně najdou nějakou smysluplnou aktivitu, že jo? Proč ne? A kromě toho samozřejmě i hudební vystoupení, anebo třeba soutěž o víkendový wellness pobyt a další hezké ceny. Takže připomínám, ve středu Park přátelství

0: No, Tereska Mašková, jíst, spát, meditovat, milovat, to zní jako velmi dobrý plán na víkend, že jo? Ale víkend je daleko, máme teprve pondělí 21. Co je naopak před námi velmi blízko, tak to je další domácí rekord. Na ten se podíváme za malý okamžik a do té doby Petra Černocká a svatební písnička a taky bude kapela Kryštof, nesmím zapomenout.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 1+1 v Děčíně za 1 750 000, pozemek k bydlení v Arnolticích na Děčínsku za 5 508 550, rodinný dům v Třebešicích na Kutnohorsku za 3 795 000, byt 2+1 v Orlové Lutyni za 1 650 000 a rodinný dům ve Zlatých horách na Jesenicku za 1 850 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Když potřebujete brýle, tak
5: Pop Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak
5: Pop Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
5: Pop Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
5: Pop Optik.
4: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v Zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
12: Český Baník.

0: Filmový muzikál Starci na chmelu a také Milenci v Texaskách teď u nás na Českém Blaníku. Tohle byl Karel Štědrý a Pepa Zima.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď tady mám další důkaz, že věk je jenom číslo. Pepíno Vaněk přichází s dalším rekordem.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejstaršího hasiče. Pan Josef Maštera se stal členem sboru dobrovolných hasičů v listopadu 1955 a ve věku 100 let a 2 měsíce je stále řádným členem, chodí na schůze a zúčastňuje se i soutěží a brigád. Gratulujeme k takovému úžasnému životnímu výkonu.
0: No prosím, tak hlavně hodně zdravíčka, málo ohně a zásahu a ať se daří.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
3: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
5: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
6: Vy, vykat, Avidon, vidra.
5: Avidon?
6: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
7: Ty má maminka.
6: No prostě všechno na jednom místě.
8: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
15: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
15: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
13: www.cirkushumberto.com.
16: Audiobrání je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
17: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
18: A jaké?
17: Alfa křížovky, ty s duhou.
18: A s tákem.
17: Najdete na levnékřížovky.cz.
18: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
17: Mua.
19: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Standa Ložek, Petr Kotwald a jejich Diana nám zpříjemnila skoro 4 minuty na Českém Blaníku před 15. hodinou. A po 15. tady bude tak trošku dámská jízda, těšit se můžete na Janu Kratochvílovou. A taky bude Petra Janu, už nejsem volná. A ještě Miss dobrých nadějí a Hanka Zagorová. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě až zataženo a taky tam budeme očekávat dešťové přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem sedmičky, jen na Šumavě bude tepleji, tam naměříme až 10 stupňů. Tolik počasí a další odpolední zprávy už budou v režii Moniky Holubové.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministři před dnešním jednáním neupřesnili přesnou výši schodku státního rozpočtu. Návrh počítal původně s deficitem 389 miliard korun. Podle závěru koaličních jednání by se měl snížit od jednotky miliard. Pro rok 2028 by měl být deficit nižší o dalších 60 miliard korun. Podzimní volby se pomalu blíží. Takzvané křížkování může zamíchat pořadím kandidátů. V komunálních volbách totiž voliči nemusí vybírat jen celou kandidátku, ale lze podpořit i jednotlivá jména. Čemu lidé dávají přednost, říká politolog Jan Kubáček.
7: Ukazuje se, že poslední dobou čeští voliči chtějí akceschopnou většinu na svých radnicích a obecních úřadech a proto čím dál více si oblíbili velký křížek, neboli podporu celému týmu a tím pádem i důraz na silnější mandát a možnost prosadit více.
6: V praxi tak volič může dát hlas celé kandidáce a zároveň vybrat konkrétní kandidáty z jiných uskupení. Nemusí se tedy držet jen jedné volební strany. Policie zadržela v Nizozemsku muže viněného v Česku z drogové kriminality. Cizince dopravila eskorta minulý týden do Prahy a soud ho hned poslal do vazby. Patřil mezi šestici lidí, které Národní protidrogová centrála začala stíhat na přelomu loňského a letošního roku. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje o pohár Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát budou už zítra od 11 dopoledne našeho času. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minutky po 15. Dobré odpoledne stále i s Michalem Krosberským. Za chvíli 3 ve 3, ale nejdřív Pokáč anebo Jana Kratochvílová v Stínu Kapradiny. Tak ať se vám daří. Stín.

0: Petra Janu, už nejsem volná, 15 minut po 15, kdy přicházejí také 3 ve 3.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Dneska je pondělí a víte, co na pondělku bylo úplně to nejhorší? To ranní vstávání. To se přiznám, protože venku už je tma, že jo, když chcete vstávat normálně ráno. A takže dostat se z postele byl dneska velký problém. Aspoň teda pro mě. Každopádně jsem se nechal inspirovat a dáme si 3 ve 3, kde se slůvko vstávej taky vyskytuje. A tak už za chvíli Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává, bude i divoký Bill, kteří nás proberou s písničkou Vstávej, a do třetice Marta Athena Eleftheriadu, Dál než slunce vstává. To je dnešní mix v rámci 3 ve 3.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Marta Athena Elektriadu dál než slunce vstává. Tak pokud u vás sluníčko zrovna vykouklo, buďte za něj rádi a my se za chvíli tady u nás na Českém Blaníku podíváme také do vesnice roku a prozradíme, která to vlastně je, a taky si zahrajeme Pehu anebo Hanku Zagorovou. Už za malý okamžik.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
2: Jo! A taky chceme na Bobovku.
5: Babovku, babovku, babovku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
10: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
15: Radio Český Blaník.
16: Na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

Doufám, raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Jirka Schellinger, Helena Vondráčková, Vyskoč, vstávej, k nám se dej. Tak jak říkali už ušáci v klobouku, vstávat a cvičit. A proč? Protože se jdeme podívat na vesnici roku. Jak už od nás totiž víte, tuhle anketu ovládly Boršice ze Zlínského kraje. A tady je reakce samotného pana starosty Petra Duly.
1: Jsem dojatý, jako to byla první věc, že my jsme si moc přáli vyhrát. Udělali jsme pro to hodně, vložili jsme do toho své srdce a proto nám tak záleželo na tom, aby jsme se nějak umístili a nějak ocenili tu naši snahu. Já jsem moc rád, že ti boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí, kteří se na tom podíleli. To je na tom krásné, protože to naše zapojení v rámci Boršic bylo obrovské.
0: Ano, porotu na Boršicích zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele a taky bohatý společenský život. Tak moc gratulujeme a taky vám tam posíláme. Třeba činasky, potkal jsem tě po letech. Už za malou chvíli.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Chtěli jste si někdy zkusit Nordic Walking, břešní tance, step, veslování nebo toužíte vylézt na lezeckou stěnu? Přijďte 23. září do Parku přátelství v Praze na Proseku a otestujte, co vám půjde nejlépe. Akci pořádá Liga proti rakovině Praha, která chce motivovat Čechy, aby žili zdravěji. Více na www.lpr.cz.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Písničky, které dobře znáte.
16: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
15: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
16: Český Blaník. V digitální síti DAB
15: i na webu radioblaník.cz.
16: Rádio Český Blaník.
17: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl,

měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

0: Nápoj lásky číslo 10 jsme si dali teď. Těsně před 16. Vy si klidně taky něco dejte, pokud na něco máte chuť. A já vám nabídnu už za chvíli Lucku Vondráčkovou. Láska umí víc. A taky bude jedna velká romantika, Iveta Bartošová a Petr Sepeši. No a ještě třeba Dan Landa a jeho Touha. Touha je žít, zůstat a neodejít. Na Českém Blaníku budou dál české písničky, které máte rádi i po té 16. hodině.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo a také tam můžeme očekávat dešťové přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách jen kolem sedmičky a na Šumavě do plus 10 stupňů. Tolik počasí na zítřejší úterek a teď Monika Holubová a aktuální informace ve zprávách.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda schválila státní rozpočet na příští rok. Deficit bude oproti původnímu plánu o 3 miliardy nižší, tedy 386 miliard korun. I přesto ale bude stát v příštím roce hospodařit s druhým nejhlubším schodkem od vzniku samostatného Česka. Kabinet také obnovil od října regulaci cen pohonných hmot. V Česku se výrazně ochladilo. Chladno by mělo být až do pátku, pak už se budou znovu dostávat teploty nad 20 stupňů. Teplárny v Česku začínají postupně topit. Termínově to vychází podobně jako loni. Českobudějovická zubní pohotovost zažila krušné chvíle. Na personál mířil neznámý muž zbraní. Nyní po něm pátrají policisté. Nikomu se naštěstí nic nestalo a po chvíli odešel. Proč personál v tamní lékárně se zbraní v ruce ohrožoval, policisté zatím neuvedli. Brněnská vila Tugendhat dnes byla dějištěm důležité události. Došlo tam k podpisu memoranda, které posílí spolupráci Česká a Slovenska v oblasti kultury, školství nebo vzdělávání dětí. Konkrétní příklady má předseda Sdružení měst a obcí Slovenska, primátor Partizánského Josef Božik.
8: Cílom projekty rozšíriť do územia Čiech a Slovenska tak, aby každý, kto má záujem, mohol byť spoluúčastný na aktivitách, ako sú Československé dni, ktoré napríklad u nás Partizán realizujeme tak, že žiaci 6 ročníkov českých partnerských základných škôl chodia na Slovensko a máme spoločné učovanie československého jazyka, literatúry, zemepisu, dejepisu a naopak slovenské deti chodia do Čiech.
7: Ďalším príkladom spolupráce je zítřejší Svetový deň dárců kostní dřeně, kde česká a slovenská města nasvítí své vybrané budovy červeně. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Je to tak, Michal Krusbrský je s vámi a nabízím hned teď třeba Lucku Vondráčkovou. Znám.

0: pondělním odpoledně na Českém Blaníku taky Vašek Neckář, světská sláva, polní tráva. A teď něco speciálního.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: My si dneska v rámci písničky dne dáme jednu sametovou od Žlutého psa. Možná byste si mysleli, že ta písnička vznikla až v roce 89 v rámci sametové revoluce, ale ne. Ondřej Hejma nás teď ubezpečí, že už to bylo mnohem dřív.
3: Sametová má takovou docela složitou historii, protože úryvky toho textu existovaly už velice dávno, někdy v 80. letech, ale měly jinou hudbu a celá ta písnička byla úplně jiná. A já potom, když jsme po revoluci natáčeli jedno z našich prvních CDček, tak mi pořád scházela jedna nějaká písnička, jsem říkal, pozor, ten text je jako slibnej, kdyby se k tomu udělala nějaká jiná muzika, možná, že by to bylo dobrý. A tak jsem vzal ty první dvě sloky, přidělal jsem k tomu třetí, udělal jsem refrén, napsal jsem k tomu novou hudbu a sametová byla na světě. Čili ona má kořeny někde v 70. letech, ale vlastně byla napsaná v letech 90.
0: No, někdy to trvá opravdu dlouho, než se písnička zrodí a dostane na svět. Tak my si ji teď dáme. Tady je Žlutý pes a sametová.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
4: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

zlou pusu a srdce drsňáků jsem trhala na milion.

0: čase být.
1: Ano, Lucka Bílá na Českém Blaníku. A pokud jste teprve teď dorazili z práce a čeká vás takzvaná druhá směna doma, čili děti, úkoly, úklid, vaření a tak dále, tak si to dobrý kafe možná dejte a my vám za chvíli k němu dáme taky Teresku Kendlovou a bude i slibovaný Dan Landa a taky jeho touha.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
14: Rádio Český Blaník.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, za.

0: Tak tohle byl Marek Ztracený, písnička Pomalu. A vy pomalu a jistě můžete šahat na své mobilní telefony, hezky si je vezměte a přes WhatsApp nám pošlete nějakou zprávu, do které nám namluvíte, co byste si teď při pondělku jako chtěli nechat zahrát na přání. A nemusíte jenom hlasovky posílat, můžete posílat i SMSky, do kterých taky napíšete své žádosti o písničky na přání, a to všechno na 720-836-307 odešlete a my vám hned po 17. budeme hrát. Nejdřív ale přijde na řadu Hanka Zagorová a taky Babi Daněk za okamžik.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Tak já jdu, miláčku.
5: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
4: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
5: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
4: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
5: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce.
9: Vyražte naše barák.
8: Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Ano, s Helenou Vondráčkovou jsme přešli Jordán a za chvíli si dáme v našem vysílání taky kapelu Mandraže. Budou motýly. Nasaď mi na chvíli. Těšit se můžete i na šamana od kapely Kabát. A ještě Argema, prohrát není žádná hamba. A budou i další české písničky samozřejmě na Českém Blaníku po 17. hodině.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Ne, můj oblíbený hrnek.
4: Tak tohle není dobrý začátek dne.
5: No to snad ne.
6: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
7: Alegria dny jsou tady.
6: Se slevou 7% na zážitky.
7: Zážitkové restaurace.
6: Pobytové zážitky.
7: Adrenalin.
6: Automoto a mnohem víc.
7: U nás si vybere opravdu každý.
6: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
7: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra, čili při úterku, čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě zataženo a také tady máme očekávat dešťové přehánky. Teploty 12 až 17 maximálně, na horách do plus sedmičky a na Šumavě až 10 stupňů. Tolik počasí na úterní den a teď Monika Holubová s aktuálními zprávami.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot po jednání kabinetu, to v České televizi řekl premiér Andrej Babiš.
13: Chápu, že už si nikdo nepamatuje, že 26.3. jsem křičel, že stojí nafta 52,50. Teď všichni křičí, že jsme na 50. Cena pohonných hmot v rámci České republiky patří mezi nejnižší v regionu, ale vzhledem k vývoji situace jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH.
12: Kabinet současně sníží i spotřební daň z nafty o 2,35 koruny z daní a také uvalil mimořádnou daň na rafinérie. Senioři si od ledna příštího roku opět polepší. Průměrný důchod vzroste o 304 koruny. Penzisté také dostanou mimořádný jednorázový příspěvek. Ten by měl být výše 2000 korun. Minister práce Aleš Juchelka ho označil za rozpočtově odpovědnější. Ve žďárské průmyslové zóně hořel dřevozávod. Na místě zasahovalo 9 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Plameny napáchaly na pile podle předběžných odhadů škodu za 60 milionů korun. Příčinu vzniku požáru v Jamské ulici zjišťují vyšetřovatelé. Čeští tenisté se dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové playoff Davis Cupu. Během slavnostního losování, které se uskuteční zítra od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu anebo Velkou Británii. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli taky hrajeme na přání. Stále si můžete písničku objednat na 720 83 63 07. Michal vás zdraví a teď jsou tady Mandraže a jejich motýly. Dobré odpoledne všem. Yes.

0: Kapela Kabáda, taky Pepa Vojtek, který před pár dny prozradil, že už nebude zpívat v muzikálech a bude se naplno věnovat jenom kabátům. Takže možná brzy můžeme čekat další nějaké novinky. Každopádně teď na českém blazní mba. Blaníku doznívá Šaman a my si jdeme hrát na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A to by si člověk řekl, že po víkendu bude odpočatý, že jo? Tak pojďme na to. Hezké odpoledne. Moc prosím o písničku Vltava od Karla Gotta k mým dnešním narozeninám. Jsem teď v práci sama, tak aby mi to šlo lépe od ruky. Napsala Maruška z Boru. Tak Maruško, my vás zdravíme, škoda, že tam nikoho nemáte, kdo by vám tu písničku věnoval. My se vám rozhodně věnovat budeme. Přejeme hlavně to zdravíčko, ať vám to tam dneska taky uteče, ať si to můžete trošku s přáteli a s rodinou oslavit a písničku posíláme. Tady je Karel Gott od nás.
2: Písnička na přání.
1: Na českém Blaníku.

0: Děvče z krásných začátků a Petr Novák na Českém Blaníku a před chvíli také Jirka Korn a Windsurfing, taková vzpomínka na léto. A když už jsme u toho, tak za chvíli vás pozvu také na poslední letní koncert. Ale do té doby ještě Argema anebo Michal David.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš...

0: můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
3: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
5: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
6: Herna u dětka, máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Český blaník.
13: To je Blaníček.

0: Turn Pavla Skalického na kytaru Kluci v parku hrají.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A my vám taky hrajeme vaše oblíbené interprety na našich letních koncertech, ale pravda, venku už se začíná brzy stmívat, už je tam docela chladno, a tak my pomaličku a jistě končíme s našimi letními koncerty. A tu naši velkou šňůru zakončíme teď v pátek, a to v Prachaticích, kde dorazíme a ve 4 odpoledne to všechno rozbalíme na velkém náměstí. A tady vám přijde tentokrát taky zahrát Petr Kolář. Nebude chybět Olga Lounová. Taky naše blanická kapela, ale pozor, i Čechomor dorazí. Ano, a k tomu i dobré jídlo a pití. A spousta dalších atrakcí a samozřejmě, že i tady budete moci získat naši samolepku, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, díky které vám nabízíme tisíce a přátelé, už brzy taky někdo z vás 100 tisíc. Už jenom kvůli té samolepky bych se tam zastavil, že jo? Takže v pátek 25. září v Prachaticích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrány.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrány.cz. Prostě pohoda.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Pozor, pozor! AA Auto už pětkrát v Praze.
9: Ano, přesně tak. AA Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
8: AA Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
9: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
11: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
12: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
14: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. přijeďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Obyčejná holka Lucky Bílé už brzy také na divadelních prknech jako muzikál. Ale po 18. hodině u nás Brontosauři a Růže z papíru.
1: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: Taky si dáme Františka od Butu.
1: František udělal všechno, co mu řekl.
0: A ještě Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
2: Tisíckrát
1: můžeš chtít.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Českém Blaníku.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě až zataženo a tady čekáme také dešťové přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem sedmičky a na Šumavě do plus 10 stupňů. Teď poslední odpolední zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Automobiloví dopravci vítají návrat regulace cen paliv. S rostoucí cenou nafty mají problémy tisíce dopravců, kterým se nedaří zvýšené náklady přenést zcela na zákazníky. Vláda bude od 1. října znovu stanovovat maximální ceny benzínu a nafty a sníží spotřební daň na naftu. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Další etapa sanace po nehodě s benzenem nabírá v Hustopečích nad Bečvou zpoždění. Státní podnik Diamo ji chtěl původně začít na začátku září, ale zadávací řízení se protáhlo a jeden z neúspěšných uchazečů se nakonec proti výsledkům tendru odvolal k antimonopolnímu úřadu. V Česku odstartoval týden hokeje. Další ročník náborové akce pro malé sportovce potrvá do neděle a dětem je k dispozici na 150 klubů po celé zemi. Rodiče se na stadionech seznámí s detaily sportu a děti si vyzkouší různá cvičení, jak popisuje manažer projektu Pojď rád hokej Tomáš Kres.
4: Mají tam hrazdičky, ty co neumí vůbec bruslit, ty co prostě už trošičku na tom umí stát. Tak bez hrazdiček, mají tam soubor různých her, lidi tam i ukázku hokeje, takový druhý třídy. Rodiče by měli na naše stránky Pojď rád hokej.
3: Akce určená pro děti od 4 do 10 let. Státy Evropské unie se dohodly na 3letém prodloužení sankcí proti Rusům. Původně se totiž prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Nyní jde o kompromisní dohodu, podle které byly zároveň ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři. Bez dohody by sankce přestaly platit v úterý 22. září. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Ano, udělejte si pohodlí a užijte si krásný pondělní večer dál s Českým Blaníkem. Michal Krosberský se loučí, těším se zítra o 13.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodinní lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
8: Jak bych mohl?
7: Tak jak se jmenuje?
8: Maminka.
7: Restaurace, ty jsi zapomněl.
8: Prosím tě, no dovol.
7: Karle, já vsteky ze zelenám.
8: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
7: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
8: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
9: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, prorodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
10: Český Blaník.

pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Sám jsem po cestách se svým autem dách, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouřiny čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Sú čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
1: Chtěli jste si někdy zkusit Nordic Walking, břešní tance, step, veslování nebo toužíte vylézt na lezeckou stěnu? Přijďte 23. září do Parku přátelství v Praze na Proseku a otestujte, co vám půjde nejlépe. Akci pořádá Liga proti rakovině Praha, která chce motivovat Čechy, aby žili zdravěji. Více na www.lpr.cz.
2: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: Koupíme.
1: A jaké?
0: Alfa křížovky. Ty s duhou.
1: A s tákem.
0: Najdete na levnekřížovky.cz.
1: Alfa křížovky. Kvalita za hubičku.
0: Mua.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Všechny lásky prou, kolem nás to dál, přebroď řeku svou a přijít i blíž.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na rádiu Český Blaník.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: No, konečně. Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
2: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
1: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
2: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
3: Maxi Dotace.
4: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ji ojete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Chaplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jak se jmenuje ten tvůj klub?
2: No přece Kuba.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou i činasky.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Český braník.
2: To jsou české písničky, které jste už dlouho ne.

trest ten podivnej tvor. Co to píská, no to je síl. Stejně zvládnem tenhle ten mač, banán v bráně, jo, není zač. Je to síla, ta naše víra.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Nesyčíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině
3: na Českém Blaníku.
4: Co Čech, to rekordman.
3: Český Blaník.
4: Český Blaník.

teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Rádio Český Blaník.
1: Rádio Český Blaník.
0: To je i Pavel Bo-

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Rádio Český Blaník.
0: To je i David Koller.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blaník.
3: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Písničky, které dobře znáte.
2: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
1: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
2: Český Blaník. V digitální síti DAB
1: i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
2: To je Blaníček.

láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to, že tě nepolí.

Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: Radio Český Blaník.

0: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.